0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme kosmickou náhodu, která má vědeckou cenu zlata. Představte si dvě galaxie, každá miliardy hvězd, plyn a prach, držené pohromadě gravitací, rozesety po nesmírném prostoru. A občas se stane, že se z našeho pohledu ze Země, nebo z kosmického dalekohledu, srovnají přesně za sebe a na obloze se překrývají. Taková dvojice je vzácná, ale pro astronomy nesmírně cenná. Proč? Protože vzdálenější galaxie prosvítí tu bližší jako lampa přes záclonu a vy najednou vidíte, kde je prach a kolik ho je. Jak uvádí NASA, projekt Overlap Zoo zle veřejnost, aby tyhle překrývající se dvojice pomohla hledat a cítit. Žádný teleskop na zahradě nepotřebujete, stačí obrazovka a trpělivost. Takže ano, i vy můžete dnes večer přispět k mapování kosmického prachu. Doma máte prachu nejspíš víc, ale tenhle je vědecky zajímavější.

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Powerplay. Zun.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu. Jana!

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Apple TV Plus znovu dráždí naše chuťové pohárky, tentokrát druhou řadou seriálu Na ostří nože, Hon za Michelinskými hvězdami. Netflix se podívá na Kobylku sériovému Vdovci v dokumentu Dokud nás smrt nerozdělí. Kriterion přinesl speciální balíček třech snímků Leose Carrache a dnes se rozbíhá také 15. ročník festivalu Film a architektura. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: at the world's best restaurants. One guest could change everything.
1: Working undercover to judge whether what's on the plate in front of them is worthy of the greatest award a restaurant can get.
0: A star. A Michelin star.
2: Michelinská hvězda, svatý grál gastronomie, pro který jsou kuchaři ochotní obětovat úplně všechno. A Apple TV Plus rozjelo druhou řadu dokumentárního seriálu, který ukazuje, co za ní stojí. Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami sleduje 16 restaurací v Británii, Francii, Německu, Skandinávii, Brazílii a Spojených státech. Každá je jinde, každá riskuje něco jiného. Šéfkuchař, který chce spolu s rodinou dostat na michelinskou mapu malý ostrov v Lamaňském průlivu, Velšan, který svých 16 hostů provádí 30-chodovým menu a jde si pro třetí hvězdu. Dvojice ze Stockholmu, která se hvězdy dobrovolně vzdala kvůli stěhování do většího prostoru a teď má 52 dní na to, aby ji získala zpět. A pár, který staví filipínskou kuchyni do centra sanfranciské gastroscény. Seriál natočilo Studio Ramsay Global, mezi výkonnými producenty je Gordon Ramsay a režie se ujal James Callum. Na ostří nože pouští diváky i k samotnému rozhodování. Anonymní michelinští inspektoři své metody dosud nikomu neprozradili. Tady se to mění. Sledování cizích lidí, kteří se třesou kvůli jednomu telefonátu. Překvapivě návykové a zaručeně dostanete chuť na pořádnou baštíznu a možná taky na výlet do neznámých krajin. Druhou řadu seriálu Na ostří nože hon za michelinskými hvězdami najdete nyní na Apple TV+.
3: It's riding on everything.
4: There's a fine line between getting famous and getting fired.
1: With restaurants chasing stars all around the world.
5: The pressure's on.
6: Every day, sorry. This is my kitchen, my restaurant, so we do it my way, please.
7: If we make a mistake, restaurant can be done.
8: There's a small little bone.
9: Bone from what?
1: And the heat is up.
10: Game faces on chefs.
11: Sometimes I want to kill him.
12: Every dish is going to be perfect.
13: Oh,

Mám tady i pozvánku pro milovníky dokumentů. Ode dneška tedy 30. září do 5. října běží 15. ročník festivalu Film a architektura. Letos se točí kolem bydlení a jmenuje se příznačně Byt či nebyt. 30 převážně dokumentárních snímků, většina v české premiéře, promítá se v Praze, Brně a dalších 20 měst. Uvidíte třeba film o životě v panelácích, dánský dokument o záchraně obřího betonového sila nebo portrét architektů Denise Scott Brown a Roberta Venturiho. Program 15. ročníku Mezinárodního festivalu Film a architektura najdete na stránkách filmarchitektura.cz.

0: 911 emergency?
1: My wife's been shot.
0: Where is she shot at? Do you know?
1: I think in the head.
2: In my 30 years as a journalist, the case of Thomas Randolph stands out as the most bizarre, insane, surprising story that I have ever done.
3: Na Netflix dorazil nový true crime dokument s názvem Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí. Novinář a detektiv v něm postupně skládají dohromady příběh muže, který se uměl oženit, ovdovět a jít dál. A pak znovu. Série zpackaných manželství, série podezřelých úmrtí a šarm, který všechno tohle celé roky držel pod pokličkou. Za kamerou stál Chris Smith, tedy ten, kdo nám přinesl dokument o katastrofálním festivalu Fire. Umí najít téma, kde si lidi dlouho nechtěli všimnout zjevného. Když se někdo tváří moc dobře na to, aby to byla pravda, obvykle to pravda není. Filmový dokument Vdovec, dokud nás smrt nerozdělí, najdete nově na Netflixu.
4: Think about my mom every day.
5: They had 100 suspicions that her death was murder.
6: He's just gonna kill somebody else's daughters.
7: I said, she's dead, isn't she?
8: I'm the victim of this.
9: That's an insane person. That's a psychotic person.
10: Am I beautiful?
11: He's manipulated countless people.
2: He was facing the death penalty. But Thomas Randolph played the system like a fiddle.

0: Il trouve que les jeunes aujourd'hui, vous êtes trop silencieux. Vous ne savez plus du tout vous parler. Vous pensez peut-être que les gens ne méritent pas qu'on leur parle.
1: Non, c'est pas ça.
2: Action! Criterion Collection vydává box set, po kterém fanoušci francouzského filmu 80. let volali roky. Tři filmy Léose Carraxe, tedy jeho první tři celovečerní snímky pohromadě. Carraxovi bylo 23, když natočil debut Když chlapec potká dívku, Černobílá noční Paříž, Ztracené duše a Denis Levant jako Alex, filmař bez jediného filmu, kterému právě odešla holka s nejlepším kamarádem. Zlá krev z roku 1986 je neo-noir, který Carrax prohnal bláznivým romantismem, odsouzeným k pádu a stavěl ho jako muzikál. Alex je tentokrát mladý zloděj, najatý, aby ukradl protilátku na nemoc přenášenou sexem bez citu. Zápletka je ale jen záminkou k tomu, aby film každou chvíli explodoval v čistě filmovém opojení. Od seskoku padákem po jeden z nejslavnějších běhů v dějinách kinematografie na Modern Love Davida Bowieho. Michelle Piccoli, mladička Juliette Binoche a Julie Delphi. A trilogii uzavírají milenci z Pont-Neuf z roku 91, pověstně mučivé natáčení a příběh malířky ztrácející zrak a pouliční hokejklíře bezdomova, kteří přespávají na nejstarším pařížském mostě. Ve všech třech filmech hraje Alex Denis Levant, ve všech třech stál za kamerou Jean-Yves Escoffier a všechny tři jsou hlavně milostným dopisem Paříži. Tři filmy Léose Carraxe ve speciálním boxu najdete nyní na criterion.com.
3: On va plus se quitter d'une semaine. Le jour où je verrai plus rien, tu sais, c'est dans pas longtemps. Tu seras ma dernière image, derrière mes yeux, pour toujours.

Jelikož přijdou zítra do kin nové tituly, mám pro vás přehled toho nejlépe hodnoceného z posledních dvou týdnů. Hodně se mluví o rakousko-německém historickém dramatu Rose. Po 30-leté válce dorazí do odlehlé německé vesnice tajemný voják, který si nárokuje dávno opuštěné pozemky. Jenže přišel pod cizí identitou a jako opačné pohlaví. Audiovizuálně hypnotická podívaná, za níž Sandra Hüller získala na Berlinále stříbrného medvěda. Silné hodnocení sbírá v kinech i francouzský Opuštěný. Vincent Garin v něm rekonstruuje posledních 11 dní života učitele Samuela Pettyho, který v říjnu 2020 otevřel se svými žáky debatu o svobodě slova a ukázal jim karikatury proroka Mohameda. Kdo má rád, když se herci baví, vyraste na Christopherovi od Stevena Soderbergha. Ian McKellen hraje londýnskou výtvarnou legendu, která už 20 let nevzala do ruky štětec. Jeho vypočítaví potomci proto najmou mladou padělatelku, aby otcovu pečlivě střeženou nedokončenou sérii dodělala za něj. Ian McKellen a Michaela Coel v zábavném hereckém duelu. Z Kolumbie dorazil poeta, absurdní komedie oceněná v Cannes. Oscar je neúspěšný básník, profesionální ztroskotanec a citovatel sebe sama, který pořád bydlí u maminky. Když dostane nabídku mentorovat mladou studentku, otevře se mu šance vzít život do vlastních rukou. Z Hollywoodu boduje v kinech survival thriller V srdci divočiny s Bradem Pittem. Penzionovaný vojenský expert a jeho pes, oba váleční veteráni, havarují s malým letadlem v aljašské divočině. Spolehnout se můžou jen jeden na druhého a před sebou mají cestu zpátky do civilizace. Čekejte drsnou jízdu. Horor a akci obstarává Resident Evil. Zack Cracker, který má na svědomí Barbara a hodinu zmizení, poslal obyčejného kurýra doručit zásilku do Raccoon City právě ve chvíli, kdy se město po úniku viru propadá do chaosu. Jedna noc, žádná pomoc, zombie peklo na zemi a černý humor k tomu. Austin Abrams a Paul Walter Hauser v hlavních rolích. Do kin se vrátili i Avengers Endgame, tentokrát ve speciální edici o 3 minuty delší. Finále marvelovských filmů znovu na velkém plátně. Z domácí produkce si u diváků v kinech vysloužil pozornost Call, psychologický thriller, který se odehrává prakticky v reálném čase. Adam má kariéru, rodinu i respekt okolí, ale jeho slabost pro videohovory se sexuálním podtextem spustí během jediného odpoledne lavinu veřejného opovržení. A fajnšmekři si jistě nenechají ujít návrat krátkého filmu o lásce Krištofa Kieslowského z roku 88. Rozšířená verze 6. dílu Dekalogu, meditace o dvou podobách lásky, té tělesné a té platonické. Z dokumentů jsou v kinech dva silné české tituly. Bára Basiková Heleny Třeštíkové sleduje zpěvačku 50 let, od rokových začátků přes muzikály až po dnešek. A kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepi Lubojacky, která 5 let natáčela vlastní rodinu a závislost, již připravila jejího bratra a dva bratrance o všechno. A na závěr vaši pišišvoři, ti mají v kinech hned 2 vysoce hodnocené animované novinky. Kojot vrací úder a Zapomenutý ostrov. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních 2 týdnů. Hovk.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás další Iñárritův kousek, dramedie Digger či psychologický thriller Pravda nebo lež se silnou hereckou trojicí Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett. Tak si zítra nezapomeňte opět pustit vaše oblíbené rádio, ať víte, na co vyrazit. Díky, že jste naladěni na vlnu Zone Rádia, které vám neúnavně přináší to nejlepší v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Si nechcete vykupovat staré skladové zásoby,
1: že?
0: Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Dnešná otváračka The Answer, Dave Letterman, H.P. Vines a Bruce Nolan. Pravil Samples. A radujme sa, veselme sa. Máme 4.

Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno.
2: Veacom.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné.

Ostravě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci.

0: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: List 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Do kin dnes dorazil psychologický thriller Pravda nebo lež, kde zabrnkají na nervy Dakota Johnson and Hathaway s Joshem Hartnettem. Tom Cruise se opět obalil do neapetitlých fazóny, tentokrát v nové komedii Digger, co by ropný magnát s pořádným texaským přízvukem, který určitě pobaví kina. Na Netflix dorazila seriálová adaptace Steinbeckovy klasiky Na východ od ráje s Florence Pugh a Daredevil se znovu nenarodí a skončí třetí řadou. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí, čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
0: You really want to know? This is Verity.
2: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
3: Po jarním romantickém dramatu Vzpomínky na něj dorazila do kin další adaptace bestselleru Colleen Hoover. Tentokrát ale místo kapesníků spíš mráz po zádech. Psychologický thriller Pravda nebo lež. Dakota Johnson hraje začínající spisovatelku Lowen, která dostane nabídku, jaká se neodmítá. Jako anonymní autorka má dopsat knižní sérii úspěšné Verity Crawford v podání Anne Hathaway. Nastěhuje se proto do odlehlého sída Crawfordových a mezi papíry objeví rukopis, který vypadá jako Veritina tajná zpověď. Co se v něm píše o manželovi Jeremym, kterého hraje Josh Hartnett, byste si před spaním číst nechtěli. Lowen brzy přestává rozlišovat, co je skutečnost a co dobře promyšlená hra a hlavně zjišťuje, že ji to celé nebezpečně láká. Cesta na plátno tohoto filmu byla pořádně trnitá. Práva získal Amazon už v roce 2021. Na scénáři se vystřídalo 5 scénáristů a první klapka padla až loni v únoru v New Yorku. Režie se ujal Michael Showalter, který přiznal, že během testovacích projekcí zkoušeli hned několik různých konců. Knižní nejednoznačnost ale prý zůstala, takže až do poslední chvíle netušíte, kdo manipuluje a kdo mluví pravdu. A oproti předloze tvůrci ještě přitvrdili v erotice. Fanoušci knihy by měli sledovat plátno pozorně, protože Colleen Hoover se ve filmu mihne v malém cameu. Takže pozor, komu věříte a hlavně, co si čtete. Thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway, Dakotou Johnson a Joshem Hartnettem je nově v kinech a uvádí ho Falcon.
0: You're the only writer who can finish this last novel.
1: Her fans know her voice. They would know it's not her.
4: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.
5: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Daredevil na Disney Plus se loučí. Seriál Daredevil znovuzrození podle magazínu Hollywood Reporter skončí třetí řadou, kterou tvůrci dotočili letos v létě a která by měla dorazit příští rok na jaře. Marvel se navíc uprostřed postprodukce potichu rozešel se showrunnerem Dariem Scardapenem, kterému neprodloužil smlouvu a zatím není jasné, kdo závěrečnou řadu dokončí. Loučení ale bude velkolepé. Vedle Charlieho Coxe jako Matta Murdocka a Vincenta D'Onofria, co by Kingpina, se po letech sejde celá parta Defenders. Kristen Ritter jako Jessica Jones, Mike Coulter jako Luke Cage a Finn Jones jako Iron Fist. D'Onofrio už fanouškům na sociálních sítích poděkoval a slíbil, že v poslední řadě uvidí pár hodně cool věcí a dodal, že Fiska miluje a vždycky bude. Historie se tak trochu opakuje, původní Daredevil na Netflixu skončil taky po třech řadách a Marvel mezi tím na Disney Plus viditelně šlape na brzdu, nedávno zrušil i druhou řadu seriálu Wonder Man, přestože ji už předtím schválil a vše bylo rozjeté. Co zatím vězí, netuším. Třeba se to někdy dozvíme, proč Disney nechce dělat trháky. Kdo ještě neviděl první dvě řady Daredevil, má na Disney Plus ještě pár měsíců na dohnání před velkým finále.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom,

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: setkání na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy? You're the man with the 5-foot crack. Now, a glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
0: Mr. Rockwell.
1: My dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a $1 billion platform over something that's 10 times the size of my dick?
2: Tom Cruise, jak ho neznáte, žádné visení z letadla, žádný sprint po střechách. Místo toho pivní břicho, prořídlé vlasy a hutný jižanský přízvuk. Do kin dnes vstupuje dramedie Digger mexického režiséra Alejandra Iñárritu. Cruise hraje excentrického ropného magnáta Diggera Rockwella, nejmocnějšího muže planety, který se pustí do zoufalé mise. Přesvědčit svět, že právě on je tím, kdo lidstvo zachrání. Háček je v tom, že to musí stihnout dřív, než všechno smete katastrofa, kterou sám způsobil. Vedle Cruise hrají Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons. Iñárritu se po Birdmanovi vrací ke komedii a znovu si přizval kameramana Emanuela Lubeckého, držitele 3 Oscarů v řadě, z nichž 2 získal právě za jejich společné filmy Birdman a Revenant. Digger natočili na klasický 35mm celuloid ve formátu Vistavision, technologii z 50. let, po které dnes sahá jen hrstka filmařů. Cruiseova proměna v maskérně trvala zpočátku 6 hodin. Tým Oscarového maskéra Kazuhira ji postupně stáhl na 1 hodinu. A protože Iñárritu miluje dlouhé záběry beze střihu, nechal Cruise odehrát 10-minutový monolog na jeden zátah. Na place se ale nevyhnuli ani nehodám. John Goodman uklouzl v ponožkách, zlomil si kyčel a na měsíc z natáčení vypadl. Plakát navrhl výtvarník Ed Ruscha a místo obrázku na něm najdete jen slogany. Jeden z nich tvrdí, že komedie je tragédie plus čas. U chlapa, který si sám rozbije planetu, to zní docela logicky. Dramedy Digger s Tomem Cruisem nově uvádí do českých kin Vertical Entertainment.
3: Help me shape the story.
4: They already know the story.
3: They know the facts.
4: The story
3: is yet to be told.
5: When all else fails, you hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo! Woo! Burning down.
6: Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl.
7: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
1: Can you tell me your name?
0: You may call me Kathy.
2: Na Netflixu je ode dneška miniserie Na východ od ráje, adaptace slavného románu Johna Steinbecka. Příběh se táhne přes několik desetiletí od americké občanské války až po první světovou a sleduje generace rodiny Treskových v kalifornském údolí Salinas. Bratři, žárlivost a touha po otcově lásce, tedy biblický příběh Kaina a Abela v americkém kabátě. Tentokrát ale stojí v centru dění Kathy Ames, jedna z nejtemnějších ženských postav americké literatury, která vstoupí do života bratrů Adama a Charlese a nic už nebude jako dřív. Hraje ji Florence Pugh, vedle ní se objeví Christopher Abbott a Mike Feist. Je zajímavé, že adaptaci napsala Zoe Kazan. Její dědeček Eli Kazan totiž v roce 55 natočil slavný film Na východ od ráje, který udělal hvězdu z Jamesa Deana. Zoe přiznala, že se do dědečkova stínu, ve kterém žije každý den, nechtěla stavět ještě víc, látka ji ale nepustila. A zatímco film zpracoval jen malý kousek knihy, seriál chce v 7 dílech odvyprávět celou ságu. Rodinné dědictví tak neřeší jen Treskovy. Roli Kathy nabídla Florence Pugh přes Zoom už 2 týdny po začátku covidových lockdownů. Jinou herečku prý v záloze neměla a Pugh byla jediná, kterou měla jmenovitě napsanou přímo ve scénáři. Kromě hlavní role se Pugh podílela i na produkci. 7-dílnou minisérii Na východ od ráje najdete nyní na Netflixu.
1: You've hardly left this room and still you brighten the whole house.
0: You're so kind to me.
1: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky. Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
0: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness, or beauty, or love. The heart of our oldest stories.

Čtvrtek je tu a s ním nové filmy v kinech, tak si je pěkně projdeme. Tom Cruise, jak jsme ho dlouho neviděli, s pivním pupkem, prořídlými vlasy a jižanským přízvukem. V dramedii Digger od Alejandra Iñárritu tu hraje ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží přesvědčit lidstvo, že právě on ho zachrání. Stihnout to ale musí dřív, než všechno smete katastrofa, kterou sám způsobil. Hrají i Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hiller nebo Jesse Plemons. Fanoušci Colleen Hoover se dočkali další adaptace. V psychologickém thrilleru Pravda nebo Lež má začínající spisovatelka v podání Dakota Johnson dopsat knihy slavné autorky, kterou hraje Anne Hathaway. V odlehlém sídle ale najde rukopis s temnými přiznáními o jejím manželovi, kterého hraje Josh Hartnett, a brzy přestává rozlišovat, co je pravda a co promyšlená hra. Pražská FAMU slaví 80. a do kin posílá pásmo FAMU 80 Best of. 9 studentských filmů od 50. let po současnost, hrané, dokumentární i animované, mezi nimi rané práce Jana Němce, Heleny Třeštíkové nebo ropáci Jana Svěráka, oceněné studentským Oscarem. Československá romance Tango pro tři posílá na parket Kristýnu Bokovou a Jána Koleníka. Grafičku, které se právě rozpadl život, a tanečníka, který se touží vrátit na vrchol, spojí populární taneční show. Za třpitem soutěže se ale skrývá manipulace a zákulisní intriky. Miroslav Krobot a Lubomír Smékal natočili experimentální sci-fi komedii Zpráva pro Minervu 2. V omšelém hotelu se potkává osamělá klarinetistka, nespokojení manželé, svérázný personál i mimozemšťan, který má podat zprávu o stavu země. 14 propojených příběhů v podání neprofesionálních herců divadelního spolku S23. Tolik tedy dnešní novinky v kinech. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: berzontru.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste se mnou strávili další hodinu u novinek z kinematografie a především, že jste si naladili Zun Rádio. Kdo poslouchá Zun Rádio, ten má prostě kus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
7: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes míříme na severní pól Marsu, kde to vypadá, že let je výrazně čistší, než jsme si všichni mysleli. Jak popsal Universe Today, dvojice vědců přepočítala staré modely a místo 25% prachu v horní vrstvě vodního ledu jim vyšla pouhá 3%. To není kosmetická úprava, to je generální úklid. Trik je ve vrstvení. V marsovské zimě se tvoří prašná jinovatka, vlek zmizí a odhalí starší, čistší led pod sebou. Měření pomohly přístroje Omega, Chrism i kamera z dávno odpočívajícího landru Phoenix. A pak je tu Mars sám, planeta bez stabilní osy. Zatímco Země se díky měsíci kolébá jen o 2 stupně, Mars se naklání od 15 po 35, takže mu polární čepičky občas sjedou skoro k rovníku a zase zmizí. Klimatická houpačka na milion.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme 430 světelných let daleko do systému s roztomilým jménem Vispit 2. Observatoř Alma v Chile tam pořídila vůbec první přímý snímek rodící se planety uprostřed víru, plynu a prachu. Jmenuje se Vispit 2b, má asi pětinásobek hmotnosti Jupiteru a obíhá 57 astronomických jednotek od své hvězdy. Jak uvádí Universe Today, doktorka Miriam Benistiová z Max Planckova institutu popsala, že obě planety si formují své okolí. Sourozenec Vispit 2c si vyhoubil celou dutinu, zatímco B jen mezeru. A ty závitnice plynu? 50 let je počítače předpovídali, ale nikdo je neviděl na vlastní oči. Modrá se blíží, červená se vzdaluje. Konečně máme fotku z porodnice planet a ani nebylo třeba podepisovat

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
6: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zaviná.

0: evening and welcome to the hottest music in the Apple. I once again welcome you and yours to the Mr. Magic Disco Showcase 1981.
1: Všechno to začalo v 79., kdy rádio DJ Mr. Magic uváděl noční hip-hopovou show Mr. Magic Disco Showcase. Jejíž úspěch byl takový, že se pořad přesunul do velké newyorské stanice WBLS.
2: This is a Mr. Magic.

0: Jalil Hutchins, který převážně vyřizoval telefony posluchačů a napsal pro mistra Magica písničku Magic's Wand a chtěl i jiný hlas a tak oslovil konkurenčního umělce Ecstasy. Magic's Wand se DJovi Magicovi tak zalíbila, že z ní učinil ústřední melodii svého pořadu. Po ani ne dvou letech rotací této znělky anglický label Jive Records oslovil duo, vydali skladbu Magic's Wand a protože uskupení nemělo žádný název, byl to přece jen jednorázový počin, vymysleli jim jméno Houdini.
1: We didn't think of the name. The record company came up with the name because I think we were supposed to be a studio group and nobody was ever really supposed to know who Houdini was. It was just a record.
0: Single Magic's Wand zaznamenal úspěch v tanečních žebříčcích a nově zrozené duo tak vydává 13. října 1983 své debutové album Houdini. A my si teď můžeme poslechnout příběh zrození uskupení Houdini v textu skladby Magic's Wand.
1: We're coming from different groups and coming together to do this project. And once we did that project, we became it became kind of a

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na planetu, která si zaslouží vlastní žánr hudby. Jmenuje se HD 3167b. Leží 154 světelných let od Země a kolem své hvězdy oběhne za necelý jeden pozemský den. Představte si, že máte rok kratší než pondělí. Je to takzvaný lávový svět, asi 1,5x větší než Země a bezmála 5x hmotnější. A jak popisuje Universe Today, mezinárodní tým s pomocí Jamesa Webba zkoumal takzvaný sekundární zákryt, tedy moment, kdy planeta mizí za hvězdou. Výsledek? Povrch je výrazně chladnější, než se čekalo, což naznačuje, že tam teplo rozvádí atmosféra. A to je ta pointa. Studenější lávové světy měly být holé kameny. Tenhle zjevně nedostal memo. Vedoucí autor dodává, že takhle možná vypadala mladá Země s oceánem magmatu. Krásná rodinná fotka, že? Tak ať vám dnes nikdo nepřetopí planetu. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Já osobně vám doporučuji tento skvostný náhrdelník s náušnicemi. Tyto náušnice mají něco přes centimetr.
1: Reklamy frčí éterem od nepaměti. Před 10 lety vznikl v Americe nápad vlastní televizní stanice jako prodejního kanálu, kde jste si mohli koupit nejnovější výdobytky vynálezců. Ale 15. října 1993 přichází na trh trojice chlápků s prvním úzce specializovaným kanálem Jewelry TV, kde můžete non-stop nakupovat pouze šperky, drahé kamení a pamětní mince.
0: Jsou zdobené flitrem a osazené topasem a lazuritem a pozlacené nepravým zlatem.
1: V ministudiu operují pouze s jednou kamerou, ale jejich business plán, ačkoliv se to může zdát jako bláznoství, fungovat bude. Do naší doby se Jewelry TV rozroste na tisíce zaměstnanců se ziskem minimálně 300 milionů dolarů ročně. Takže bacha na probdělé noci z lahví vína a kreditkou v ruce, protože někde ty zisky musí brát.
0: Je to kopie šperků, které měla její výsost ve vévodkyně z Kentu.
2: Zdravím, koukám na reklamu Prachy za zlato. Žena prodávající snubák za 500 dolarů. Ne, nechci prodat zlato, chci tu ženu. Je sexy a nefunguje jí manželství.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: This is a power play.

Dnešná otváračka The Answer, Dave Letterman, H.P. Vines a Bruce Nolan. Zdravia Samples. A radujme sa, veselme sa. Máme 4.

Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Spot.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
3: služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Percentru.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na astronautské srdce, protože v Prestíži se z něj stává ledoch. Krev si sama vyplave k hlavě, srdce nemusí makat a začne se zmenšovat. A pak přistanete na Marsu, vstanete a svět se s vámi zatočí. Nová studie v časopise Circulation, kterou popsal i Universe Today, ale přináší dobré zprávy. Tým doktora Benjamina Levina sledoval 13 astronautů, 9 mužů a 4 ženy, každého nejméně půl roku na Mezinárodní vesmírné stanici. 5x během mise si sami prováděli ultrazvuk srdce a 2 hodiny denně dzeli kardio i silový trénink. Výsledek? Srdce se nejdřív trochu zcvrklo, pak se s pravidelným cvičením vrátilo do původní formy. Na skopném lůžku jim navíc simulovali marsovskou gravitaci a zvládli i tu pozemskou, která je náročnější. Takže posádky ve 30. letech můžou letět. Jen na rotopéd se nesmí zapomínat, ten oběd se neodcvičí sám. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama zavináč Zunradio.cz.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Tady nás MP, pro kterým vyšlo 4. října druhé album Elegant Slumming a 7. října 1993 dochází v Americe ke kulturnímu zemětřesení.
1: You know, when I look back on this moment in my life, I wanted everyone to wake up the next morning talking about me, Howard Stern. That's the kind of thinking though that usually gets me into trouble.
0: Moderátor ranní show, kontroverzní osoba a bavič za hranou Howard Stern vydává biografickou knihu Private Parts, česky Soukromé neřesti.
2: He was offensive, he was obnoxious, he was disgusting. Do you want me to go on?
0: Počáteční výtisk Private Parts činí 250 000 kopií a jen za první den se prodá neuvěřitelných 75 tisíc kusů. Další den už vydavatelství objednává druhý výtisk v nákladu 500 000, což je největší jednotlivá objednávka své doby.
3: The average radio listener listens for 18 minutes. The average Howard Stern fan listens for, are you ready for this? An hour and 20 minutes.
4: How can that be?
3: Answer most commonly given, I want to see what he'll say next.
0: Za 5 dní po vydání se biografie stane nejrychleji prodávaným titulem v historii vydavatele. Do konce října 93 bude prodáno více jak 1 000 000 výtisků a z Private Parts bude bestseller, který opanuje první příčku žebříčku New York Times na dlouhých 5 týdnů.
2: All right, okay. Fine, but what about the people who hate Stern?
3: Good point. The average Stern hater listens for 2.5 hours a day.
2: Look, but if they hate him, why do they listen?
3: Most common answer? I want to see what he'll say next.
5: Kenny, I can twist it.
0: Hlavním důvodem pro napsání knihy byla Sternova nespokojenost s nesprávným citováním nebo parafrázováním v tisku či televizi, což je samo o sobě důvod, proč odmítá poskytovat rozhovory. Se psáním memoáru tak Howard Stern předkládá světu své upřímné názory a posluchači tak budou moci poznat jeho skutečnou stránku.
2: You goddamn motherfuckers. You f***ing waltz in here and you think you know everything, don't you? Well, I can work my f***ing ass off to get to New York City. And you sure as f***, I'm not gonna f***ing blow it for me.
0: Kniha obdrží smíšené recenze od kritiků a stejně jako Sternův rozhlasový pořad se díky svému obsahu setká s velkým odporem, že materiál je dětinský a nenabízí nic víc než prsa, zadky a meteorismus. Na druhou stranu si Stern vyslechne chválu, že přitáhnou skupiny lidí, kteří běžně nečtou.
1: Just doing characters.
2: Barry, Jerry, clarify the situation for him, please. Page 108, paragraph 3, no jokes dealing with flatulence, excretion, urination, ejaculation, or other bodily function.
6: Also no paragraph 2, no use of the so-called 7 dirty words. These are cocksucker, motherfucker, pussy.
2: From now on, all scripts require my personal approval. Welcome to NBC, Howard.
0: Instantní komerční úspěch knihy povede i k její adaptaci na filmová plátna v roce 97. A v Soukromých neřestech si samozřejmě zahraje Howard Stern i se svými kolegy z ranní show, které doplní úžasný herec Paul Giamatti.
1: Do me a favor and hold that up so I can see your c***. All right, there it is. C***.
2: You know what you are, Stern? You know what you are? You're the Antichrist.
1: What?
2: Yes, that's what you are. You are the...

0: Howard Stern nám to tu pěkně rozčísnul, co? To byly Freak Power s debutovým singlem Turn On, Tune In, Cop Out.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci.

Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Pravda nebo lež, kde zabrnkají na nervy Dakota Johnson and Hathaway s Joshem Hartnettem. Tom Cruise se opět obalil do neapetitlich fazóny, tentokrát v nové komedii Digger, co by ropný magnát s pořádným texaským přízvukem, který určitě pobaví kina. Na Netflix dorazila seriálová adaptace Steinbeckovy klasiky Na východ od ráje s Florence Pugh a Daredevil se znovu nenarodí a skončí třetí řadou. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
0: You really want to know? This is Verity.
2: Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
3: Po jarním romantickém dramatu Vzpomínky na něj dorazila do kin další adaptace bestselleru Colleen Hoover. Tentokrát ale místo kapesníků spíš mráz po zádech. Psychologický thriller Pravda nebo lež. Dakota Johnson hraje začínající spisovatelku Lowen, která dostane nabídku, jaká se neodmítá. Jako anonymní autorka má dopsat knižní sérii úspěšné Verity Crawford v podání Anne Hathaway. Nastěhuje se proto do odlehlého sída Crawfordových a mezi papíry objeví rukopis, který vypadá jako Veritina tajná zpověď. Co se v něm píše o manželovi Jeremym, kterého hraje Josh Hartnett, byste

si před spaním číst nechtěli. Lowen brzy přestává rozlišovat, co je skutečnost a co dobře promyšlená hra, a hlavně zjišťuje, že ji to celé nebezpečně láká. Cesta na plátno tohoto filmu byla pořádně trnitá. Práva získal Amazon už v roce 2021. Na scénáři se vystřídalo 5 scénáristů a první klapka padla až loni v únoru v New Yorku. Režie se ujal Michael Showalter, který přiznal, že během testovacích projekcí zkoušeli hned několik různých konců. Knižní nejednoznačnost ale prý zůstala, takže až do poslední chvíle netušíte, kdo manipuluje a kdo mluví pravdu. A oproti předloze tvůrci ještě přitvrdili v erotice. Fanoušci knihy by měli sledovat plátno pozorně, protože Colleen Hoover se ve filmu mihne v malém cameu. Takže pozor, komu věříte a hlavně, co si čtete. Thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway, Dakotou Johnson a Joshem Hartnettem je nově v kinech a uvádí ho Falcon. You're the only writer who can finish this last novel. Her fans know her voice. They would know it's not her. This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody and a little bit terrifying.

Daredevil na Disney Plus se loučí. Seriál Daredevil Znovuzrození podle magazínu Hollywood Reporter skončí třetí řadou, kterou tvůrci dotočili letos v létě a která by měla dorazit příští rok na jaře. Marvel se navíc uprostřed postprodukce potichu rozešel se showrunnerem Dariem Scardapenem, kterému neprodloužil smlouvu a zatím není jasné, kdo závěrečnou řadu dokončí. Loučení ale bude velkolepé. Vedle Charlieho Coxe jako Meta Murdocka a Vincenta D'Onofria, co by Kingpina, se po letech sejde celá parta Defenders. Kristen Ritter jako Jessica Jones, Mike Coulter jako Luke Cage a Finn Jones jako Iron Fist. D'Onofrio už fanouškům na sociálních sítích poděkoval a slíbil, že v poslední řadě uvidí pár hodně cool věcí a dodal, že Fiska miluje a vždycky bude. Historie se tak trochu opakuje, původní Daredevil na Netflixu skončil taky po třech řadách a Marvel mezi tím na Disney Plus viditelně šlape na brzdu, nedávno zrušil i druhou řadu seriálu Wonder Man, přestože ji už předtím schválil a vše bylo rozjeté. Co zatím vězí, netuším. Třeba se to někdy dozvíme, proč Disney nechce dělat trháky. Kdo ještě neviděl první dvě řady Daredevil, má na Disney Plus ještě pár měsíců na dohnání před velkým finále.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.tibercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
3: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Mr. Rockwell. My name is Sandy Clarkson.
1: Yeah, Sandy. How you been, buddy? You're the man with the 5-foot crack. Now, Glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
0: Mr. Rockwell.
1: My dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a $1 billion platform over something that's 10 times the size of my dick?
2: Tom Cruise, jak ho neznáte, žádné visení z letadla, žádný sprint po střechách. Místo toho pivní břicho, prořídlé vlasy a hutný jižanský přízvuk. Do kin dnes vstupuje dramedie Digger mexického režiséra Alejandra Iñárritu. Cruise hraje excentrického ropného magnáta Diggera Rockwella, nejmocnějšího muže planety, který se pustí do zoufalé mise. Přesvědčit svět, že právě on je tím, kdo lidstvo zachrání. Háček je v tom, že to musí stihnout dřív, než všechno smete katastrofa, kterou sám způsobil. Vedle Cruise hrají Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons. Iñárritu se po Birdmanovi vrací ke komedii a znovu si přizval kameramana Emanuela Lubeckého, držitele 3 Oscarů v řadě, z nichž 2 získal právě za jejich společné filmy Birdman a Revenant. Digger natočili na klasický 35mm celuloid ve formátu VistaVision, technologii z 50. let, po které dnes sahá jen hrstka filmařů. Cruiseova proměna v maskérně trvala zpočátku 6 hodin. Tým Oscarového maskéra Kazuhira ji postupně stáhl na 1 hodinu. A protože Iñárritu miluje dlouhé záběry beze střihu, nechal Cruise odehrát 10-minutový monolog na jeden zátah. Na place se ale nevyhnuli ani nehodám. John Goodman uklouzl v ponožkách, zlomil si kyčel a na měsíc z natáčení vypadl. Plakát navrhl výtvarník Ed Ruscha a místo obrázku na něm najdete jen slogany. Jeden z nich tvrdí, že komedie je tragédie plus čas. U chlapa, který si sám rozbije planetu, to zní docela logicky. Dramedy Digger s Tomem Cruisem nově uvádí do českých kin Vertical Entertainment.
3: Puppy shaped story.
4: They already know the story.
3: They know the facts. The story has yet to be told.
5: When all else fails, you hit them with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang.

0: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
1: Can you tell me your name?
0: You may call me Kathy.
2: Na Netflixu je ode dneška miniserie Na východ od ráje, adaptace slavného románu Johna Steinbecka. Příběh se táhne přes několik desetiletí od americké občanské války až po první světovou a sleduje generace rodiny Treskových v kalifornském údolí Salinas. Bratři, žárlivost a touha po otcově lásce, tedy biblický příběh Kaina a Abela v americkém kabátě. Tentokrát ale stojí v centru dění Kathy Ames, jedna z nejtemnějších ženských postav americké literatury, která vstoupí do života bratrů Adama a Charlese a nic už nebude jako dřív. Hraje ji Florence Pugh, vedle ní se objeví Christopher Abbott a Mike Feist. Je zajímavé, že adaptaci napsala Zoe Kazan. Její dědeček Eli Kazan totiž v roce 55 natočil slavný film Na východ od ráje, který udělal hvězdu z Jamesa Deana. Zoe přiznala, že se do dědečkova stínu, ve kterém žije každý den, nechtěla stavět ještě víc, látka ji ale nepustila. A zatímco film zpracoval jen malý kousek knihy, seriál chce v 7 dílech odvyprávět celou ságu. Rodinné dědictví tak neřeší jen Treskovy. Roli Kathy nabídla Florence Pugh přes Zoom už 2 týdny po začátku covidových lockdownů. Jinou herečku prý v záloze neměla a Pugh byla jediná, kterou měla jmenovitě napsanou přímo ve scénáři. Kromě hlavní role se Pugh podílela i na produkci. 7-dílnou minisérii Na východ od ráje najdete nyní na Netflixu.
1: You've hardly left this room and still you brighten the whole house.
0: You're so kind to me.
3: Brother, a girl like that doesn't just fall out of the sky.
1: Kathy, if you would marry me, I can protect you. You will be happy.
0: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness, or beauty, or love. The heart of our oldest stories.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: čtvrtek je tu a s ním nové filmy v kinech, tak si je pěkně projdeme. Tom Cruise, jak jsme ho dlouho neviděli, s pivním pupkem, prořídlými vlasy a jižanským přízvukem. V dramedii Digger od Alejandra Iñárritu tu hraje ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží přesvědčit lidstvo, že právě on ho zachrání. Stihnout to ale musí dřív, než všechno smete katastrofa, kterou sám způsobil. Hrají i Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hiller nebo Jesse Plemons. Fanoušci Colleen Hoover se dočkali další adaptace. V psychologickém thrilleru Pravda nebo lež má začínající spisovatelka v podání Dakota Johnson dopsat knihy slavné autorky, kterou hraje Anne Hathaway. V odlehlém sídle ale najde rukopis s temnými přiznáními o jejím manželovi, kterého hraje Josh Hartnett, a brzy přestává rozlišovat, co je pravda a co promyšlená hra. Pražská FAMU slaví 80. a do kin posílá pásmo FAMU 80 Best of. 9 studentských filmů od 50. let po současnost, hrané, dokumentární i animované, mezi nimi rané práce Jana Němce, Heleny Třeštíkové nebo ropáci Jana Svěráka, oceněné studentským Oscarem. Československá romance Tango pro tři posílá na parket Kristýnu Bokovou a Jána Koleníka. Grafičku, které se právě rozpadl život, a tanečníka, který se touží vrátit na vrchol, spojí populární taneční show. Za třpitem soutěže se ale skrývá manipulace a zákulisní intriky. Miroslav Krobot a Lubomír Smékal natočili experimentální sci-fi komedii Zpráva pro Minervu 2. V omšelém hotelu se potkává osamělá klarinetistka, nespokojení manželé, svérázný personál i mimozemšťan, který má podat zprávu o stavu země. 14 propojených příběhů v podání neprofesionálních herců divadelního spolku S23. Tolik tedy dnešní novinky v kinech. Hovk.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu.

0: překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste se mnou strávili další hodinu u novinek z kinematografie a především, že jste si naladili Zoom Radio. Kdo poslouchá Zoom Radio, ten má prostě kus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
0: Powerplay.

Road 94. Dnes čistý Afro House. Toto Deep Wave. Ladison Radio 2+.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes nebudeme mluvit o raketách, ale o fotografii, která vám vyrazí dech. Astronaut Anil Menon zmáčkl spoušť na mezinárodní vesmírné stanici a nechal závěrku otevřenou pěkně dlouho. Výsledek? Hvězdy se nad zemí rozmazaly do dokonalých světelných oblouků, takových nebeských kruhů, které připomínají, že se ta vaše planeta pořád otáčí, ať chcete nebo ne. A pod tím vším svítí Panské moře. Modré lampy rybářských lodí a žluté světlo indonéských měst, jak je zachytila kamera ze 400 kilometrů výšky. Snímek zveřejnila NASA a je to učebnicová ukázka toho, že nejkrásnější vesmírné obrázky někdy vznikají tím, že se člověk prostě podívá dolů. Rybáři lákají ryby na světlo a netuší, že zároveň pouzují pro portrét celé planety. To je, přátelé, docela slušná noční směna. Tak si dnes večer zkuste všimnout, kolik hvězd vám nad hlavou tiše krouží. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: was a long time ago. 86, 87.
1: Flashback.
0: I was walking up to my door.

telling me, hey, get back.

Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Pub Candle.